0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Slavná hudební výročí na rádiu Hey.
1: S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

vítejte při poslechu pořadu Hudební výročí. Dnes se budeme zabývat 17. kalendářním týdnem. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a přeji vám pěkný poslech.

23. dubna v roce 1971 The Rolling Stones vydali v Británii své první album pod hlavičkou vlastního vydavatelství Atlantic Records, Sticky Fingers.

Přátelé, jdeme se podívat na 24. dubna. V roce 1947 se narodil Glenn Cornick, první baskytarista kapely Jethro Tull. V roce 1958 se narodil Boris Williams, bubeník kapely The Cure. V roce 1963 se narodil Billy Gould, člen kapely Faith No More. A v roce 1963 se narodil zpěvák Láďa Křížek. Takže my se teď pouštíme Lead to Ford a song War of the Angels.

Stále posloucháte pořad Hudební výročí a my se jdeme kouknout na 25. dubna, kdy v roce 1990 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za $2,550.

26. dubna v roce 1986 se Van Halen na 3 týdny dostal na vrchol americké hitparády s albem 5150.

27. dubna v roce 1996 Oasis vystoupili na fotbalovém stadionu klubu Manchester United a představte si, že 8000 vstupenek se prodalo během jedné hodiny a v roce 1951 se narodil Paul Daniel Ace Frehley, kytarista a zpěvák kapely Kiss. Takže my už si pouštíme kapelu Volbeat Mary Jane Kelly.

28. dubna před 19 lety, to je v roce 1999, získal Tom Petty hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Takže my teď trochu zpomalíme a pouštíme si jeho song Free Falling.

0: Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš a my se zase uslyšíme společně za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže držte vlnu a mějte pěkný den. Ahoj.
1: Ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...